0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Poslanec Foldyna chce zvrátit rozhodnutí soudu, který jej vykázal z vlastního domu, řekl veřejnoprávnímu rozhlasu. V červenci Foldynu vykázala na 2 týdny policie, údajně poté, co měl napadnout svou ženu. Od vysokých teplot si podle meteorologů odpočneme jenom krátce. Už od neděle má rtuť teploměr už plhat opět k 35 stupňům. V úterý přes naše území přijde studená fronta. Podle dosavadních modelů by ale měla být slabší. Policie od začátku června eviduje 236 případů, kdy jeli lidé na kole nebo koloběžce pod vlivem alkoholu, o 70 případů více než za stejné období loni. Ukrajinský prezident Zelenský přiletěl na návštěvu Srbska, tam jak poprvé od nástupu do úřadu Bělehrad odmítal zavést sankce na Rusko. Fotbalovou Spartu by mohlo opustit kapitán Hraslín, 30-letý slovenský křídelník má podle médií nabídku ze saúdsko-arabského celku Al-Fatih a od pražského klubu dostal svolení k odchodu. V sobotu bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bonton vás se vítá Honza Homolka. V Tanvaldu na Jablonecku odpoledne útočník pobodal několik lidí. Podle záchranářů jsou zraněni 3 lidé, 2 muži a 1 žena. 2 z nich byli převezeni do nemocnice v kritickém stavu. Policie podezřelého počinu zadržela. Předseda sněmovny SPD Okamura míní, že by měl být z České republiky vyhoštěn ukrajinský občan. Ten se o něm vulgárně vyjádřil ve svém videu na Facebooku. Rodina, veřejnost a umělci i také politici se naposledy rozloučili ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Ten zemřel v neděli ve věku 86 let. Italská vláda odmítá výzvu Španělska, aby do neděle ukončila hraniční kontroly zavedené na leteckých a námořních spojích ze Španělska kvůli masivnímu příchodu migrantů do Souty minulý týden. Nový fotbalový stadion za Lužánkami v Brně by podle ministerstva kultury mohl mít zamýšlených 37 metrů. Pokud se jeho návrh upraví tak, aby nenarušoval chráněné výhledy na město, vyplývá to z vyjádření mluvčí rezortu Barbory Šťastné. A v sobotu bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.

0: je viac môj.
1: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Rádio Bonton správy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Poslanec Foldyna chce zvrátit rozhodnutí soudu, který jej vykázal z vlastního domu, řekl veřejnoprávnímu rozhlasu. V červenci Foldynu vykázala na 2 týdny policie, údajně poté, co měl napadnout svou ženu. Od vysokých teplot si podle meteorologů odpočneme jenom krátce. Už od neděle má rtuť teploměr už plhat opět k 35 stupňům. V úterý přes naše území přijde studená fronta. Podle dosavadních modelů by ale měla být slabší. Policie od začátku června eviduje 236 případů, kdy jeli lidé na kole nebo koloběžce pod vlivem alkoholu, o 70 případů více než za stejné období loni. Ukrajinský prezident Zelenský přiletěl na návštěvu Srbska. Tam je poprvé od nástupu do úřadu. Bělehrad odmítal zavést sankce na Rusko. Fotbalovou Spartu by mohlo opustit kapitán Hraslín. 30-letý slovenský křídelník má podle médií nabídku ze saudsko-arabského celku Al-Fatih a od pražského klubu dostal svolení k odchodu. V sobotu bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.
0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: U zpráv na Bonton vás se vítá Honza Homolka. V Tanvaldu na Jablonecku odpoledne útočník pobodal několik lidí. Podle záchranářů jsou zraněni 3 lidé, 2 muži a 1 žena. 2 z nich byli převezeni do nemocnice v kritickém stavu. Policie podezřelého počinu zadržela. Předseda sněmovny SPD Okamura míní, že by měl být z České republiky vyhoštěn ukrajinský občan. Ten se o něm vulgárně vyjádřil ve svém videu na Facebooku. Rodina, veřejnost a umělci i také politici se naposledy rozloučili ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Ten zemřel v neděli ve věku 86 let. Italská vláda odmítá výzvu Španělska, aby do neděle ukončila hraniční kontroly zavedené na leteckých a námořních spojích ze Španělska kvůli masivnímu příchodu migrantů do Souty minulý týden. Nový fotbalový stadion za Lužánkami v Brně by podle ministerstva kultury mohl mít zamýšlených 37 metrů. Pokud se jeho návrh upraví tak, aby nenarušoval chráněné výhledy na město, vyplývá to z vyjádření mluvčí rezortu Barbory Šťastné. A v sobotu bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Poslanec Foldyna chce zvrátit rozhodnutí soudu, který jej vykázal z vlastního domu, řekl veřejnoprávnímu rozhlasu. V červenci Foldynu vykázala na 2 týdny policie, údajně poté, co měl napadnout svou ženu. Od vysokých teplot si podle meteorologů odpočneme jenom krátce. Už od neděle má rtuť teploměrů šplhat opět k 35 stupňům. V úterý přes naše území přijde studená fronta. Podle dosavadních modelů by ale měla být slabší. Policie od začátku června eviduje 236 případů, kdy jeli lidé na kole nebo koloběžce pod vlivem alkoholu, o 70 případů více než za stejné období loni. Ukrajinský prezident Zelenský přiletěl na návštěvu Srbska. Tam je poprvé od nástupu do úřadu. Bělehrad odmítal zavést sankce na Rusko. Fotbalovou Spartu by mohlo opustit kapitán Hraslín. 30-letý slovenský křídelník má podle médií nabídku ze saudsko-arabského celku Al-Fatí a od pražského klubu dostal svolení k odchodu. V sobotu bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Poslanec Foldyna chce zvrátit rozhodnutí soudu, který jej vykázal z vlastního domu, řekl veřejnoprávnímu rozhlasu. V červenci Foldynu vykázala na 2 týdny policie, údajně poté, co měl napadnout svou ženu. Od vysokých teplot si podle meteorologů odpočneme jenom krátce. Už od neděle má rtuť teploměrů šplhat opět k 35 stupňům. V úterý přes naše území přijde studená fronta. Podle dosavadních modelů by ale měla být slabší. Policie od začátku června eviduje 236 případů, kdy jeli lidé na kole nebo koloběžce pod vlivem alkoholu, o 70 případů více než za stejné období loni. Ukrajinský prezident Zelenský přiletěl na návštěvu Srbska. Tam je poprvé od nástupu do úřadu. Bělehrad odmítal zavést sankce na Rusko. Fotbalovou Spartu by mohlo opustit kapitán Hraslín. 30-letý slovenský křídelník má podle médií nabídku ze saudsko-arabského celku Al-Fatih a od pražského klubu dostal svolení k odchodu. V sobotu bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů.
0: Radio Bonton.

tak ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

Прости, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Ten nádherný hlas patří Celine Dion, That's the way it is na rádiu Bonton, minutu před 8 hodinou. A co nás čeká po celé, mý milovaní Erasure, Love to Hate You. Taky Leporello a Eva Farna. A taky si dáme 22 dní a Mekyho Žbírku. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: A dnes má být sobota jasná až polojasná. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 26 do 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě kolem 24 a v 1000 metrech a na horách naměříme 18. Na Šumavě pak 22 stupňů. A foukat by měl slabý severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 8. hodina, sobota 8. srpna a ty osmičky už končí. Soběslav má svátek, no a čeká vás tržiště a bohatý doprovodný program, celodenní prohlídky hradu, tábora, zbrojnice, středověká kuchyně, taky historické tance a dobová hudba. Tohle všechno na jednom místě, ale teď už Meky Žbirka a 22 dní na Radio Bonton. Tak vám přeji krásnou, úžasnou sluníčkovou sobotu ve společnosti Bontonu.

0: Tak tohle je kapela Starship, tedy hvězdná loď, Nothing Gonna Stop Us Now, na rádiu Bonton, 8:45. A dnes má svátek Soběslav, to je to město za Táborem, mezi Táborem a Českými Budějovicemi. Ne, dělám si legraci, Soběslavům všechno nejlepší. No a i Soběslavové můžou vyrazit na bitvu u Budyně nad Ohří. A v letošním roce nebude chybět třesk zbraní, rachot výstřelů v příkopu bývalého vodního hradu v Budyně nad Ohří. No a hned týden po velké pouti. A další ročník bitvy Budyně se koná právě dnes, rozhoří se mezi Švýcary a Burgundiany. A čeká vás tu tržiště, bohatý doprovodný program, celodenní prohlídka hradu, Tábora, zbrojnice, středověké kuchyně. Taky historické tance a dobová hudba nás čekají a hudebním programem nás provedou a středověké kapely Peregrin a Songcord Helveticus. Zatančí skupina Lucrecia a bitev se účastní 100 bojujících z Česka i Německa. Prostě bude to velká bitva. A rozhodně si to nenechte ujít. Dnes vodní hrad Budyně nad Ohří. My se do toho kraje ještě vrátíme, protože tam je pouť a teď už další muzika na rádiu Bonton. Třeba Eva Farna a Leporello. Krásný den vám všem od mikrofonu Bontonu přeje Libor.
1: Radio Bonton, žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Rádio Bonton doprava.
1: 8 hodin, 29 minut a 29 vteřin. Právě je 8:30 a my míříme na silnice. Pozor na Českokrumlovsku. Na dálnici D3 je poruchané vozidlo, očekávejte překážku v dopravě a projíždějte velmi opatrně. A další dopravní komplikace jsou v Táboře, tedy na Táborsku, obec Tučapy. A tady jsou zvířata na vozovce, sjedete to velmi opatrně, protože tu pobíhá kůň po silnici. No a Litoměřice, tady na dálnici D8, 37,5 kilometr na trase Německo-Praha, je poruchané vozidlo, zdržíte se, s opatrností projedete, je tady poruchaný náklaďák. A ještě na Prahu východ D1, na trase Praha-Polsko, 20,5 kilometr, je poruchané vozidlo, zdržíte se, je tu poruchaný náklaďák. Jezděte opatrně, přeji vám klidnou víkendovou jízdu s rádiem Bonton a posílám teď Erasure, a Karla Gotta a Charlotte Elu Gotovou a taky Soul Sister. Přeji vám příjemný poslech.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá nevěř.

Andy Bell a samozřejmě Vince Clarke na klávesi a skupina Erasure z Velké Británie. A teď už další muzika, už za malý okamžik, ale předtím vás zvu na noc. Na noc, přes den, je to Noc na Karlštejně. Muzikál Noc na Karlštejně se v létě vrací na nádvoří hradu Karlštejn a je to už 11. jubilejní sezóna muzikálu na nádvoří hradu. A Noc na Karlštejně je divadelní hra Jaroslava Vrchlického, která byla poprvé uvedena v Národním divadle 28. května roku 1884. A herci naší první scény hostovali v letním nastudování pod širým nebem na nádvoří hradu Karlštejn. No a zde byla veselá hra uvedena celkem 7x. V premiéře ji uvedl Spolek pro okrášlování a ochranu domoviny Karlštejn v roce 1944. My si to dnes můžeme užít na plné pecky. Ve 20 hodin to začíná, zhruba na necelé 2 hodiny. Hrad Karlštejn bude opět ožije a bude tam veselo. Tak můžete zajít. Teď už další muzika na rádiu Bonton. A třeba Vašo Patejdl, Ellie Goulding, anebo Vašek Neckář, Mademoiselle Giselle. Tak vám stále přeji příjemný poslech z rádia Bonton a pokud můžete, tak vyražte ven a opalovat se. Tak tady už je Vašek Neckář.

Tohle je parťák Rádia Bonton, Dalibor Janda, ten byl u začátku nového, tedy nové tváře, nového kabátu Rádia Bonton. Já jsem tady kolem 14 let, takže před 15 lety otevřel tuhle věc. Ale nás čeká v další hodině další muzika. Tady to je Luis Capaldi a Before You Go.

0: Bohužel Tardů syndrom občas vyřadí Luise Capaldiho z akce, ale fanouškové mu pomohou. Verona a Láska proud. A taky Jirka Korn, Té, co snídá. Ať už snídáte cokoliv, třeba koláčky, nebo meruňkový koláč s drobenkou, nebo třeba buřty, párky s hořčicí. Už nechám na vás. Dobrou chuť. Teď jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Dnes má být jasno až polojasno, teplotami 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24 a v 1000 metrech a na horách 18. Na Šumavě pak můžeme rtuť teploměru vyskákat až ke 22. Slabý severovýchodní až východní vítr od 2 do 4 metrů za sekundu. A rostlinné podmínky jsou dobré až velmi dobré.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásné dopoledne, máme 9 hodin, sobota 8. srpna, Soběslav svátek a svatovavřinecká pouť už se rozjíždí od brzkých ranních hodin, a to až do neděle, respektive oni začali včera. Je to celé město je uzavřené, dá se oběd a máte tam stánky, výstavu slepic, králíků a dalšího zvířectva a můžete si projít krásný zámek. Tak teď už Jirka Korn a Té, co snídá.

0: Tohle to byla dvojka Eláni a taky kapela Loizo, že mi je luto na rádiu Bonton. 3:15. A ten čas běží a my pokračujeme dál. Tentokrát vás chci pozvat na úžasnou pouť, svatovavřineckou pouť, a to do Libochovic. Už od pátku se připravili stánky, taky kolotoče, prostě velká show a prodejní stánky, pouťové atrakce, výstava exotického ptactva na zámku, který je také krásný k prohlídce, výstava drobného zvířectva na faře, hudební program. Tak v pátek tam byly Žabandi, country k poslechu i tanci, no a dneska 5. května, tedy 8. srpna na náměstí, uvidíte tedy na náměstí 5. května takhle. 8. srpna, sobota, dnes 18 hodin Lucie Revival k poslechu i tanci, ve 20 hodin Fantasia Music k poslechu i tanci. Takže Vavřinecká pouť, to je prostě uzavřené Libochovické náměstí a vy ho můžete obět, pokud jedete třeba na Prahu, ale když zastavíte někde u autobusového nádraží a projdete si to, tak si užijete velkou zábavu. Koupíte si cukrkandl třeba, taky tam mají turecký med a balonky, no je to prostě velká show. Teď už další muzika na Bontonu, Lucie Bílá Vokurky, Alphaville Dance with me, anebo Daniel Landa Touha. Tady je máte.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

kterej si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Rádio Pontón doprava.
1: Máme 9 hodin 30 minut půl desátá a míříme do Prahy. Ulice Českobrodská v Praze. Tady pozor, u evidenčního čísla 36 se srazila dvě osobní auta. Tak projíždějte opatrně. A teď míříme ještě do jižních Čech na silnici 23 v obcích Rodvínov a Jarošov nad Nežárkou v okrese Jindřichův Hradec. V délce zhruba 1 kilometru pozor, povrch vozovky je ve špatném stavu. Velmi špatný stav právě na Jindřichov Hradecku. Ještě u Stebnice v okrese Tábor je havárie vozidla osobního auta mimo komunikaci. A na Benešovsku na D1, 43. a 5. kilometr směr na trase Polsko-Praha je poruchané vozidlo, překáží ve vozovce. Opatrně objíždějte tuto dodávku. Jezděte opatrně, přeji vám klidnou víkendovou jízdu s Bontonem a do uší už posílám další skvělou muziku. Mike and the Mechanics, taky Over My Shoulder, Verona, Lásko Prout a nebo Modern Talking, Brother Louie.

Tak tyhle bicí a zpěv patří kapele Mike and the Mechanics na rádiu Bonton. Máme 3 minuty před 10:15 a my stále pokračujeme ve víkendovém vysílání rádia Bonton. Já věřím, že si to užíváte se mnou. Praha Dana Brauna. Ano, to je komentovaná procházka Prahou po stopách románu Dana Brauna. Tentokrát je tajemství všech tajemství, se odehrává v Praze a vy se můžete vydat na komentovanou procházku právě po stopách románu. Od dubna 2026 se nabídka rozšiřuje a vybírat můžete hned ze 3 tras. Ta první se jmenuje Praha Dana Brauna, Golem a tajemství židovského města. Druhá, Skrytá laboratoř v srdci Prahy. Tady se dostanete k Bastionu u Božích muk nebo podzemní kryt Folimanka. No a kódy Pražského hradu, tak to už projdete delší trasu. Valštinské zahrady, Vladislavský sál, Pražský hrad, taky katedrála svatého Víta. No, já se omlouvám, tam jsem ještě nebyl, ale strašně mi to láká se podívat do katedrály svatého Víta, tak bych rád do téhle mystiky zabouzdal. Tak věřte, že tohle je připravené a my můžeme vyrazit. Ale teď už další muzika na rádiu Bonton, Patrick Swayze a taky MiG 21 a Petra Janů, Říkej mi. Tak jdeme na to.

0: Ahoj, tady Jirka Macháček, zdravím posluchače Rádia Bonton.
1: Cestou, necestou,

0: Hey Human League na Rádiu Bonton krátce před 10. hodinou po celé Lešek Semelka. Taky kapela Jelen, Ještě jednu noc. A nebo kapela Smoky, hned od startu hodiny. A my jdeme na počasí.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: A dnes má být jasno až polojasno, sobota s teplotami od 26 do 30 stupňů Celsia, no a na severovýchodě 24. V 1000 metrech a na horách 18 a na Šumavě 22 stupňů. Rostylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Tolik počasí.
1: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady přesně 10. hodina, je neděle, teda sobota 8. srpna, no a Soběslav má svátek. Tak všechno nejlepší a jdeme na muziku. Tady jsou Smoky a Lay Back in the Arms of Someone.

Severská kapela Europe a Final Countdown na Rádiu Bonton téměř 20 minut po 10. hodině. Chcete si užít noční oblohu a Den a noc je dnes připravená na Jizerce. Letošní Den a noc na Jizerce proběhne právě dnes, někde mezi 13. a 23. hodinou a program nabídne pozorování slunce, odborné přednášky o vesmíru, soutěže pro děti a večerní pozorování noční oblohy dalekohledy. A tak Muzeum Jizerských hor v Kořenově, Jizerka je pro vás připravená, zve vás na velký akční den, zábavně vzdělávací akci pro celou rodinu. No a odpoledne uvidíte pozorování slunce, přednášky o astrografii a vesmíru, podvečer zábavný astrokvíz a program pro děti a večer a noc je komentované pozorování letní hvězdné oblohy odborníky. Takže na Jizerce dnes den a noc. Určitě si to užijte, je to báječná zábava a teď už další zábava ve formě muziky. Opět Radeček Praha, Robin Gibb Juliet anebo Jelen a ještě jednu noc. Přeji vám příjemný poslech Rádia Bonton.

0: Bonton doprava.
1: 10 hodin 30 minut máme půl jedenáctou a jdeme na silnice. A pozor si dávejte na Litoměřicku na dálnici D8 na 39. kilometru z Německa na Prahu. Tady je porouchané nákladní auto, tak projíždějte velmi opatrně. Teď míříme na silnici 236 u Smečna v okrese Kladno. Tady se srazila dvě vozidla, a to osobní auto s motorkářem. Na místě už jsou složky integrovaného záchranného systému. A co se týče další dopravní komplikace, tak je hlášena z Liberecka na trase Hrádek nad Nisou Turnov na 12,5 kilometru u obce Chrastava. Tady je předmět na vozovce, pozor, projíždějte velmi opatrně, je tu nějaká nádoba na silnici. Tak jezděte opatrně, přeji vám klidnou víkendovou jízdu s rádiem Bonton a douší posílám kapelu Ariem, taky Jarka Nohavicu a Janu Kiršner, anebo Midžure a If I Was...

Sometimes Everybody Hurts a kapela R.E.M. Michael Stipe a jeho partička, která to uměla vždycky dobře rozbalit, aspoň v 90. letech to byly peckózní hity. Teď už další pozvánka, tentokrát je na jeden báječný koncert. A představte si, že ten koncert je koncert kapely, kterou znáte z vysílání našeho rádia, Rádia Bonton, nebo z vašeho rádia, já se ho nebudu přivlastňovat, Opět a Radeček, ano. A můžete si užít léto a pobavit se v areálu zámku v Králově dvoře, příjemný sobotní večer. Dnes zpestří právě kapela Opět a Radeček a Like It, která vystoupí v rámci kulturního léta na místní letní scéně. Radečci, to je šumperská hudební skupina, na její tvorbu znáte z vysílání našeho rádia, od folku přes rock and pop a prostě mají velký výběr. Kapela funguje už od roku 1994 a synonymem vkusného českého popu s inteligentními aranžemi to je právě Opět a Radeček. Tak si ho dnes už užijte v Králově dvoře na koncertě na letní scéně a my si ho užijeme právě teď, protože máme tady takové kouzlo. My si prostě Opět a Radeček pustíme. Písnička Všechno je v pořádku. Krásný den. Někdy padá.

just a perfect day. Drink sangria.

0: to už je muzika na další hodinu na Rádiu Bonton, Marek Ztracený a Vítr do plachet.
1: A když se budeš chtít vrátit.
0: A taky budeme hrát Xindlex a dřevo.
2: Nepatřím do starýho železa.
0: Jsem spíš dřevo a Sandra Everlasting Love. Tak to tady pěkně rozparádíme a jdeme na počasí.
3: Rádio Bonton, počasí.
0: Dnes má být jasno až polojasno, teploty se budou pohybovat od 26 do 30 stupňů Celsia a rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré.
3: Rádio Bonton a Libor Weber.
0: Přeji vám krásné dopoledne, máme minutu po 11. hodině, je sobota 8. srpna, Soběslav má svátek a my opět v této hodině někam vyrazíme, anebo si něco poradíme, to už nechám na vás. Pokud napíšete, co byste chtěli zjistit, anebo kam byste chtěli vyrazit, budu rád, když se spolu podílíte na programu Rádia Bonton. Ale teď už slíbená Sandra a Everlasting Love. Příjemný poslech.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Posloucháte Rádio Bonton, s vámi je Libor. No a já jsem vás chtěl vzít teď na slavnosti tolštejnské. Zažijete kouzlo historie, pohádek a řemesel na tolštejnských slavnostech v Jiřetíně pod Jedlovou. Právě dnes vás čeká bohatý program pro celou rodinu, jarmark, hudební vystoupení, divadlo i večerní světluškový pochod na hrad Tolštejn. Prostě je to báječné. No ale já jsem hledal a chtěl jsem vás pozvat ještě někam. Jihočeské letní spárou. Ano, do jižních Čech, kde se můžete také projet nostalgickými vlaky nejkrásnějšími místy Šumavy. Tradice už je od roku 1993. No a dneska od 8 až do 15 hodin můžete projet jihočeské léto spárou. Je to nostalgická jízda a plánované setkání parních lokomotiv v Jindřichově Hradci a taky pak okružní parní jízda na pomezí Čech a Moravy. A tohle to všechno se jelo. No a dnes by se mělo jet, a to vám řeknu přesně, s parou po Blatinkách. Tak si užijte jižní Čechy a teď už Eva Farná a Boží mlejny melou.

James Bond, Bond, James Bond, agent 007, Tina Turner a GoldenEye na rádiu Bonton. Přesně tak. Tak a teď vás zvu na fan závod v paddleboardingu. A když vyrazíte na jezero na Prahu 5 do Lipenců, tak se přijdete vykoupat a také utkat v souboji zábavného paddleboardového závodu pro malé i velké. A čeká vás tu den plný legrace, od 10 to odstartovalo až do 2 hodin do odpoledne. A jsou to netradiční disciplíny na vodě a pro každého mají odměnu. A paddleboardy i pádla vám zapůjčí, no a rozhodně se máte na co těšit. Takže užívejte vody a teď už v tom teplém počasí a teď už další pecky. Marie Rotrová, Pavel Bobek, Anastasia, anebo teď přichází Petr Kotwald. Ach, tanečník, zpěvák, úžasný choreograf a jeho gejzír.

Černý samet, Black Velvet, Alana Miles na Rádiu Bonton krátce před pravým polednem. A po 12. hodině k obědu si budeme hrát krásně, hezky česky, ale také ze zahraničí třeba přijde Michael Jackson,

0: Přivítáme i kapelu Šalom, Smlouvy. Lucka Bílá, To chci mít. Koukám, že vám předvádím skoro celý playlist. No a na začátku hodiny, hned po 12. tu s námi bude Taylor Dane, Tell It To My Heart. A podíváme se na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Jak bude dnes v sobotu 8. srpna, kdy svátek slaví Soběslav, má být jasno až polojasno. Sluníčka si budeme užívat po celý den. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 26 do 30 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě naměříme 24 stupňů a v 1000 metrech a na horách dokonce 18 stupňů. Na Šumavě pak rtuť teploměru vyleze na 22. Foukat by měl slabý severovýchodní až východní vítr do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré. Tolik předpověď počasí na Rádiu Bonton. No a já se v tuhle chvíli s vámi loučím, budu se těšit zítra ráno v 8 hodin opět ve vysílání Rádia Bonton v neděli 9. srpna. No a teď už vám popřeji krásný zbytek soboty, krásný víkend a pokud někam chcete vyrazit, tak doporučuji pouť v Libochovicích. Svatova vřinecká pouť je až do neděle. Tak příjemnou zábavu a hezký den vám všem od mikrofonu Bontonu přeje Libor Weber.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

0: Rádio Bonton.
1: Nesičíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

přidejeno mhlet. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

gondulová. Úplně celá celička levandulová. Nádherně levandulová.

0: this plan.
1: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

summer. Sebere si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

Radio Bonton. Telegram s adresou svět.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tiše.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Ve Zlíně se zřítila další část mrakodrapu číslo 34 v Baťově areálu. Dosud na jeho demolici pracoval speciální 100-tunový bagr s dlouhou hydraulickou rukou. Ta doslova stříhala jednotlivé nosné pilíře 11 podlažního objektu. Teď už je minimálně na několik dnů bez práce. A na staveniště přijíždějí menší bagry, aby částečně vyčistili zbořeniště. V budově měli skladeči zázemí, kromě firmy Vasky, taky výrobce sportovního oblečení Alpin Pro, skupina Paketa, provozující službu zásilkovna, nebo firma Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Nejen české studny a řeky jsou prázdné. Kvůli nedostatku vody je citelně málo vody i v našich přehradách. A v nejbližších dnech ani týdnech se to jen tak nezlepší. Víc informací přidává hydrolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: No a s tím samozřejmě souvisí i pokles hladin ve vodních nádržích. K tomu dochází v podstatě všude. Asi nejvýraznější je viditelný ten pokles právě v Orlíku, kde ta výška poklesu je velmi výrazná a vlastně nadále ten pokles poměrně rychle pokračuje právě kvůli tomu, že přítok do nádrže je vlastně strašně nízký.
1: Na obzoru nejsou žádné výrazné deště, které by českou, potažmo evropskou krajinu spasily. Účastníci letošního duhového průvodu Prague Pride přišli na akci ukázat, že lesby, gejové, bisexuálové či trans lidi, takzvaní LGBT+, stále nemají v Česku stejná práva jako většinová společnost a že je chtějí. Vyplývá to z odpovědí lidí, které oslovili naši reportéři. Zdůraznili třeba problematiku adopce dětí, či to, že v Česku není manželství pro všechny. Útok, který se stal v červenci v německém Berlíně, na podobné akci v nich vyvolal pocit, že je jejich účast o to důležitější, uvedli. Akce, která má pokračovat až do rána, se obešla bez incidentů. Policisté už vědí, kdo je tajemný neznámý muž, kterého objevili tento týden záchranáři z temného dolu na Trutnovsku, ležícího před jejich základnou. Jde o Poláka, ten dál zůstává v nemocnici. Muže našel ležícího před základnou jeden ze záchranářů z temného dolu v úterý 4. srpna večer. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu byl převezený do nemocnice, nebyl ale ani opilý, ani pod vlivem drog. Nekomunikoval a nebyl schopný přeložit doklady. Byl naprosto netečný. Svědek ho přitom registroval už o pár dní dřív, o víkendu, kdy ho viděl sedět na autobusové zastávce. Policejní mluvčí serveru VPPL řekla, že s mužem se nakonec podařilo dorozumět. A na východě Čech ještě zůstaneme. V okrese Trutnov v Mladých Bukách se na sjezdovce daří držet sníh i navzdory velkým vedrům. Správcům areálu v tom pomáhá finská technologie.
3: Velká hromada sněhu, který bude sloužit pro start letošní lyžařské sezony, je pod plachtou na vrcholu zdejší sjezdovky, chrání ho speciální izolační desky. Díky nim tak neroztaje ani ve vedru a je možné ho skladovat od jara do zimy. Tady vše pomáhal osobně zavádět lyžařský mistr světa ve slalomu z roku 99 a finský olympionik Kalle Palander. 100 metrů dlouhá a 12 metrů vysoká kupa sněhu v 500 metrech nad mořem skrývá 9000 metrů krychlových sněhu. Oldřich Tamáš. Rádio Bonton.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Za letošní očekávanou nižší sklizní úrody můžou mrazy, málo deštivé jaro a letní vedra. Někteří zemědělci ale taky míň zaseli, protože čekali, že se jim produkce nevyplatí. Při aktuálně evidovaném propadu sklizně můžou zemědělci podle prezidenta agrární komory Jana Doležela při současných cenách snížit tržby o zhruba 8 miliard korun. Ten pro naše rádio dodal.
2: A které máme, řekněme, stejné nebo nižší ceny komodit než v loňském roce, které jsou bohužel navázány, řekněme, na globální trh, určitým způsobem na fosilní paliva, to znamená v okamžiku, kdy zejde nějaký signál z Blízkého východu, že by mohly být blízko dohodě, tak cena obilovin poklesne, nereaguje třeba na nižší sklizeň v České republice. No a to poslední souvisí právě, řekněme, s tím středním východem, a to je jaksi vyšší úroveň vstupu v letošním roce, ať to jsou pohonné hmoty nebo hnojiva.
1: Míň sklizeného obilí a dalších komodit negativně zasáhne hlavně samotné farmáře, zemědělce. Spotřebitelů by se situace ale neměla výrazně dotknout. Míříme na sever Čech. Jako pokus o vraždu dvou lidí vyšetřují kriminalisté páteční incident na Jablonecku, kde po útoku bodnou zbraní v Tanvaldu skončili tři lidi v nemocnici. Policie už podezřelého zadržela. Lidé, kteří v těchto dnech čekají na zastávkách tramvajové linky 1 v Brně, si můžou na zastávkovém stojanu přečíst o původu jejich názvů, tedy názvu ulic, náměstí nebo objektů. Dopravní podnik v Brně totiž spustil s muzeem města Brna projekt s názvem Zastávky, kdo a proč, a navazuje na projekt Muzea ulice, kdo a proč. Informace mají zaujmout a poučit o historii moravské metropole a místopisu. Jelikož na označníku není místo na velké historické exkurzi, je součást všech tabulek taky takzvaný QR kód s obsáhlejšími informacemi, které pak najdete na internetu. Jestli zůstane jenom u tramvajové linky 1, prozradil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.
3: Samozřejmě člověk musí mít sny a jako bychom chtěli vysvětlit všechny ulice, po kom a proč, tak i zastávky bych chtěl vysvětlit po kom a proč, takže cílem je dát tu informaci všem, abychom nebyli uzavřeni jako v tom centrálním Brně, ale protože jsme muzeum města Brna, tak abychom se rozšířili do všech částí města, takže cílem je všechny ulice pomenovat nebo všechny zastávky vysvětlit. Nejenom jedničku, nejenom tramvaje, i trolejbusy a následní autobusy.
1: V minulosti například dopravní podnik hlásil při festivalu Meeting Brno s názvy zastávek nejen v Šalinách i informace o jejich původu, a projekt se setkal s pozitivním ohlasem cestujících.

0: Radio Bonton.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.